0: Bala yra, ta shan hochtach log madin de cedin an trechul log vann fóvir mis a garam le ní huirisg, rigid fólta ag a glór awadin. Inyo vid a glór, pobl garavach a fósa mo ag ar a stopachar da parod o rastach a ar an mohor bim a da plain sgeil a sterni agus a lartla dinag an a hotra huiri. A dastin ar a stot gael tachta, bin ad vila roi gneag reacht bon o nye ag eistacht go chochasta erachtis. Gnifeacht chyns chlech na sherivish a paibli le tosi inyo agus ced mil dine le gael amon gnif chyns chlech. Agus ta multi dinta go naro fwi rint go na torunachri luas ar wursi a gondé na gailive con na maras an oirib ní chalach an eitas osta bai mis a caint le dina gond na cóliori a sin agus neacht a le dis agus an ei a dús ar maidin na prífskelta nó iachta náttu náttu agus idir náttu a ta fwi reid chun egmari diwailis
1: Tá os cín céad míle aibrís in arnar feiblí cos le dramata gobar an rai sláinte edda chusigus gan hút rois átiola tá si gobar gru rialach an nhaf. Tá altrí stát sérví sígus aibrís sgöle mest an un tam an aynish fwy na chul an sacrúdiant a fós fwy chwein tónu pois in arnar feiblí. Dúr coman an altrígus na man cawrach an aynin mô gwy gil on tainis nach menna bwyd a tachab sa tervís feiblí a gynnach a meid a hastint lan a chyn tiwgul ar a chiart chaw fólig ahoed agus na mysio dyna ein abwyr fresio gan fwy tí mô gan a gnawyr yn tí aibre. Eistr dehín an tachwrt nô ta áit sori wór gair fahig gan dyrd wach yna fech le stopachol le parod an awrd orosti gael chi sa bohor. Wair an a cyt a hal oetio ti gant ar reir le ôl y sôl fi'n grinio fi gyda hif ag zeig anod ychia o efi cwysgar deirin yn ei. Eg lor tro heisio grinio di'r bynda mwy cynna o chwrs yn not siwri grinio le prif chon stablan fi SNI, John Butcher, ag dŵr teg o chiart gwo castell ys y jam o le ffroed ta bert ychia y cwyr asgob. Da cwyd i gwynt i'r nahoetig sloch tacach da ffos fanta'r wôr gar a fehi, ffaitis y dreulach a tord o rostiach Marshall Sisa Bohr. Tá hartar 8 milliag teagus anad grair fan na tíre war wars an nirrugus an eir jeskirt gan an chúch

0: inúnáil cé gur glaú le foiigla maidid le trocht bóir a cruniuú go choirle chun é húnáil in teachtain seo agus an choúir donúil caiile chur fáilte ru foiigla nu dú tegur a cuasí sáhailteachta fíor hábhachtach gan choile agus go gaií chaile íirechttííanana líon na Jimimpistí a leidú sa gundé mar a bhíine se go Francis na Gédé.
1: Tam a bres asta go laca leo na bhí sam mór ag a pobl agus sam mór ag na cúrlir i iad hén. Bhí a lán máltaí ag teatlún ún phobl da bhaar na díhe seo. Tam a bres asta fósta bhul sa bhí bela bhaanin sean ó tar a cúrta má go dí ciltói agus bhí ma cúrta go mé léadú ar an lús ar a bhala sean agus tá sean na teatastea agus ar smóhin rodé. Donna dinieta na cúni go hairi hei ar a bhala sean.
2: Ar náia tena fólí hei seo a chara bhaim morial ar húrsi sáwal tarta in a ríde. Geri Lewis a walu mor go wal trácta taistal rógas ta fríj go lior lior bálche. Sin naima tana lana lehidji.
1: Sin sé agus sin rud mór fúi seo. Ta dinie taistal rá tapi ar fad. Wel, sy'n gynnu'r arcyn tu, yn y meid, ta marf yn fi yn sioch. Ta nis mwyn marf unig na marf fi yn fi yn ynyri ar ffad. Agus ys mwlt na sian, ydy'r dyni garna, agus dyni eich siwl, agus dyni ar glwys rochar.
2: Rwy'n yw gylio'r ple ar eich eisio niw, agus ple yw balche ar ôl Lewis Raw Ard agus luaiú bailte cosla mar dúirú hé na bailte tamúta leitir cenin ceil mar crénan a chrísla don fanhaid agus de réir sin. I measan tú go na brathaid seo go díra Lewis a luaidú na cheart cóirí na sáilte na go dé.
1: Well, lechan se lán rudaí a sinam héin, cin den a rudaí is mó a léadaíon an lús na ramps. Gehere etchatstach gji balte bag kosle kel mcnena na kosle krisle shinro the one na solche sho a lassen zus was a shinem hin gur moike chan forste na tugunte ara da fashioner und da tektastu
2: lu tu hin skalt ha gonel ken ponche gjira bi og
1: gut vi magri folle ma gjen rule vi egen kurle kondi go heri er na national primary roads agus vi meg smunyu go heri er skolle mu woodland agus at lorgi brack agus skolte hamerson na tasugum hin shon na bohra at an tia
2: ta
1: shufu kurman an tia agus Vi mae gyda'i ffaelio mar, gyda'i'n rôl a fi egen cwrdd y chwndi agos dyrwyliom, gofol rôl oca a egen gyrn yn ala hig lloffa na somasyn sy'n cwrsdiach a egen gyrn TIA yta yn ffocl gyrn.
2: Hig lys o hwyl y chwndi yn y mol ti enw hansyn le reg yng Ngwacarlo.
1: A sylwm hyn, gwaheri a hardf ysgolion a hei. Ta a lan dyn ni nes y chat ysgolion garna agos rydym yn sylwm hei. Agos gyda'i
2: ffan Cantra Helle, gwn na sgoltan nawl ar na Nambala Nation?
1: Well, ta rôl egen cwlio chondi yn sian, agos ta sylwng yn dwrtiad gwmestiad eich pleis yn, agos gwmestiad eich twrtus ja, rydda ha ffocon na Balti sian, a ta fwy na chwyrwm hyn.
2: Agos y cantur ar sgoltan agos cwrsi edrychas, credim gwl sy'n tawar ta ffosta cwrsi edrychas la Dini yoga gaheri a chor yr nyolus modiwl ys yn hiesiolig agos cwrsi chomane agos tractus dyr ysyn.
1: Wel, chym a lan dini y mwychig siwl, nil yn ffest ys cart o'r ni higym cydiga. Agos yn rhaid yla, dini yoga a taig chomant, ta sydd chomant o gwaad ro'r gasta.
0: An cóir Donald Coyle can le Francis na Cédé. Well, tá efigeach plán le tan nó capi an nún gar bháin bailla séri bhí se gailtacht agus sinna sean ó chuáin as carig na siúide a déir go bí éime tá ige chula an áhair a riniu le trí blian agus níos smógólacht gnólachtaí is spreaga le séri bhí si a chuir ar fáil trí réilge. Lair se le Joe mu chuirta.
3: Tá obair aontá chutha gréic ag an ar OPT agus ag an mórt le cúpla bliana nuas. De bhór sin is tógáil ar an obair atá gceist. An fhí setá an don cé céim eile bhil an díú isteach go mór ar úsáid na gcuilne sa go náhéal agus chun deis na úsáide a cruthúd an phobal áitiúil.
4: Cad éon céad rud a thugtú faoi neara in ún garbháin mar de le cuairsaí pleanála teanga?
3: Céad rud ná

0: Tarlig héle kuig hakioch der le, down komasu de rina artichanach, oiler kios, noa achoiru. Takiochti tihioch tatussi, he kaululat boge is jach. Tila olish at gov.ie/starter-home-supports. Tiachtaroch do realtus na herin.
1: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro lahaig in Shalou Bali. Chirzeg lundar ar a chri. Agus tastian on SEAI, don't us win of baile a hurt ditche choma. Cwyrdish dachar da yontas anuv. Cwyrdig us roda hef win of tea SEAI. Le takiach do realtus na herin, ha kailach termuyis kanailcha evain.
2: Nid ymwch ma'n sgart, a ti'n ffobl yr hynny, a ti'n ffobl yr hynny yn rydydwyr hwg, ys gwein y blai, a bys ydy giri swysg o wachter nefyr gyda yna.
3: Wel, siol gyrdyn yw imid yn exotic gyrdyn yw un.
4: Beater, ie, ta sy'n naf cwtyn te, yn sio. Fi'n sio i nesgyrt ni hwyrp yn o San Afric.
5: Wyr sgilta, lwyn gyhynia, lomsa, Michelle Negrianna, yr RTE Radio na Gaeltachta.
6: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Bala éirí. Pelgáilach a dosach bár agus tá ruirhá enim na chuí lúta le post bainisteúr Peladorí na Gaeilve ó heas porach seoga síos ón ról ruin seachtamí a chuin. Agus bhí se tuairis cí san Irish Examiner ó réid go bé Éamon MacMurrish a teag bár an lista. Tá se tuairis cí gur chas ar bainisteúr Chiarraí le cathairlach Cumann Lúclas Gael na Gaeilve Paul Bellew ruint uairantí le cúpla seachtar an uas. Agus go mbeadh anseo gur bé MacMurrish a tá lucht na Gaeilve i gcéire le teachta gorbacht ar an seogaíoch. Mar imreoir grú Éamon MacMurrish críomh na héireann Tri uair le fir na ruíochta, cha se sé bliana i gceannas ar an hinsir Chiarraí agus rúseal críomh na héireann faoi na chórum a gháil agus a ceardéag, bé le feiceil ceir de Thorlas an sin anois. Crathaí pela WIO agus tá sé deimhníthe ag Cumann Lúchlascail WIO go méid ahamirt idir ciltéanna agus ilanéadaí a gríomh idirbhanach pela an chundé. Sa géad chlufa himríoch eatrú an deire seachtana seo caite bhí ciltéanna bócach hééis an breise, ach bhí conspóid a gceist mar gur díbrich beirt imreoirí go chud ciltéanna gan fáirc le linn gná am a chosa ciltéanna an breise le chuig imreoir déag a ríist. Faoi hanrúil a bhí an, má díbrich imreoir gan fáirc le linn an chlufa bhí cadaigh fuair an imreoir eile thuairt isteach an áit gá an breise. A charúigh an réal tre cógáil na bliana fiche ceth agus anois, má díbrítar imreoir gan fáirc le linn an chlufa níiad sé imirt an breise agus níiad fuair an imreoir eile a thuairt isteach an áit. Mar sin rinne ilanéadaí achor go gwyn y tor yn chlyffau agos daid y lo. Be'n chlyffau'r siŵl i'r eist, dy dwi'n sio hogyn ag y tri chlog ag ynod bael y Cumann Lúchlas Gael yn y porcau. Gohon y bwteri trid gydyn y bawti le chanys. Cwrsi sacr agos sgeil Olwyr maedr le prif rin hasana tu gwyl e ffys trwnwna i neig o'r frihw Manchester City cyntoch as na cwrs ni o'r ffad y cwrw yn y le maedr le rwylach i er ag ydysg na prif rin y sasana horw. Bain yn y cwrs ni sio leis yn tref sio idr 6 o'r gofil agos y ni agos gofil agos y de agos 6 o'r gofil agos y 60 agos gofil agos y 80. Hwgwn comisiw nefs bloch le ffys gwrw marg i trochdala ag yn glob le rint o'r hori o chwyr yn dofyn y iel ar cwrsi er ag ydysg sy'n glob. Be le fecalanis, cyn pianos y iarfer ar Manchester City ach, ta gydi dahine, sy'n hwgyn egin glob le hechwrg i yna. Grahi pele na gaelifa agus tan y socri hyd zefni hyg yn y bawti le llanys gwchrif hintr pele o'n chwndau. Ymwyr ffordd y cliffi ar yn dŵnach yn teinol a deg y ier y ffofyr ys dod yn ffyrsi. Y carw eisiau ddol, be mae Colin le hanach cwen agus yn sin egi cerachlog tŵr o corfinia ai ar wahan y tro crwc na carach. Tá na socrí he defni gan na cluí le cheannais idirbhánach chomá ben na cluí sin ar siúil ar an saharan an dethú lá go dhéad a fómhaid a dúim. Ag a tríchlog túair an spidal a ar bhinlach agus in níon cluí sin be caiil strán le thura mór Maori ag ceú gan cúg. Imrofar an cluí cheannais go fríomh chríomh hóisiúr pele na gaiilebh ar an saharan an dethú lá go dhéad a fómhaid túair an líomh páraic an áití a ar an nathrú gríf a róg a stáid an fírsí ag a sé a chlog agus be cluí cheannais so sir é an chunda ar siúil rif yn chlyfysyn er yn dehu la gyr y ffofyr tŵr yn y pyrsi a'i er lynsge y carwys cair stad y pyrsi er yn saharan sy'n. Rugby agus nífé Max Deegan a Harry Byrne ar fáil go chuig lain da glyfa gwnion na Sharks da saran se hugain wan gorti a cohola go gynfart yn y glyfa leis na Lions ar an saran. Be na Lionni leis na Sharks hall a Durban da saran se hugain ag lehwyr eisiau cwg sa darabaut o gwn chrwyf rugby antihe. Madela Kugamoon by Craig Casey, agus Jeremy Lachman, are fall da glufilish na Bulls erin Saron. Tatama Hearn, Jack Angier, Shane Daly, agus Ruan Quinn, are fadresh a trainal in Techtan Chuggan na Muinley, achwan gortu gluna go Mike Haley sa glufidzere.

Is gach blahin glé nach éad a chím ar bhán ó réig sa réin na míon. Gheid póg ó an bhélion féin go cuin mar ló den dóir veig vlasis. Fan sles an clé go sléhrach bím gan stad gan sténa ag déanamh crí. Ag dóil go tréin ón réach bog mín na dóir a mór a mele. Le fuin le mo héir chím is cuir mé chun féin go cuin. Stór éan le is mé buochtá riim á seola róm a bhaile. Sin dáin a bhuaigh dúis ag an reachtas. Ná seo pís a granúir má dheall ar an srón. Mórrón. Báil beag don bhalaibhé baiste gur srón nó cuin cín más fearra bí chugut dar nó. Sé suaine go chun tosaigh go mór ar éon bháil don bhaile ó bhathas go bróig. Mesc Filip o Leflo riaf tagart dach lo, chun sgef chur ar engir nŵ masse na sno. Dich rosca a maili e laca is a biol, nŵ cwm siong a mela fwy yn a garden ilt oor. Ach, chun spidu chan gelim na dian hir yn gno, gan dy lidan les enim nycha helig an tron. Beg smug o fad siachtine, gawnc nŵ cech rôn ar yn smwylcyn y smaracha rhasni yn drod. Bawl ŵlis farisyn y gwyt y rôn, mi'r ŵlis yn felig, lensio dy rôn. Chwn trafysu ddehynt, brehannig i rôd, dianig dohol dy delw o wysilwch nôn. Ach sien tigelena y siachyn sy'n pôt, nŵ sgehig o'r testys pe baile gwyngiawyr. Pliesgw si, atig si, camhig yng ngach tro, fwy'n y meisgyr i derga gorma is crôn. Costas na ffadrish lenyn i ffos, na dintr dy ffrestyl dre'r ffesiwn is nos. Snish dy na hanahyrt, pwdr is na hio, is dy nebcini carndif cahan sylw. Nosg y mes lochlanwch yn eiring ffodo, Gwela na hícoch y decsyn y lo, ond nosge dy hoffa plecyn dy rhôn, Eric Rovorov da tochus na ioig. Ach statyd sy festa, siachnod mw rhôn, agla i haca ro a dy rhôn. Yng nohi na ffedr, is na bwynan lem hwrt, sy'n nos y lenyn ni, na'r bwynwg dy ffos. Gyrmahagwch.

0: Tá agus tá sé mar tá sé tíocht as an airnáil seo cai sé fannacht nó forhór go éige fannacht san airnáil sin le óíh mar óhí waiste le tá antáir an gan mar a ghfuil an airneil choláidir tá sé a caar éad a thuirt chu sin caman si me siúráid a gúil sé ceart agus cór agus na daanaítá Gúni sig antar gúl, þar sást að gúl törs orðt kært sig antar. Nýmur gira ne miljónu tjátti sæk agus að gemacht agus múið kreiki til hérhóp. Ak just kam að við sjúrið til gúl múið er an mín kært gún ærnjál sin. Agus ís íntaka. Má ég sig gúni agus bíðin að gátt inn að gáði fúum nér erum að níl na múnikar múra íntal sjá gúl að tjátt gúl chóhann kás að lamarkóni blint Lei munachan íon agus gá chéad a bheith gobagran. Níd tá sinna gé a fannacht thart sna bailte bóra ná a bhfuil daine le fanna is rudí mar hin. So cam is tuairt aire go sin a cafar tuairsacht cheart a bhán ar wathe an a wathe na daine áitiúil is a wathe na phobal áitiúil. So sin an rud atá muidir géir íon ó híomh cóstaide tá baint na hilein na feibní tách a bhá híomh iscite a scrachar mar hin agus tuidir agus is íntacha sin agus Bei cart agus sin ar bhid agus na muíre. So le buisead go 8 billiún tíosta seach an chunda seo is íntacha sin so a cam is a bheith siúrata go bhfuil sé cáit sa cart. Sin mé mu sé gcéar eiceáil. Ní le amhá is a cáit sa bucad amháin.
1: Dominic, dia leit, ta ma bui chuit as laurtlin en maidzin, agus ta ma kiin tiga lauti mudi di ishtelak unu dhe salam bish asa krimach krin bacht ketal ladin lalash nu darlo sa khadiba, ach ta ma bui chuit as laurtlin en maidzin.
0: Cymraeg,
1: Cymraeg, Ethan. No idea, it's Dominic O'Moran, Eichin, Cahal Achos, the Gael Achonamara, agus Aran, agus Alawtlin, Fui Chúrsi. Tara soyachta. Acha, ta rin swa onnud, agus arnu tichia Fui Chúram, vrawaid yn y car, noch tîm pol Chonamara, agus rin swa, a fi'n sefestal, yn hwnnw teg brwach damara, ti wha di'n eitio gasla. Ach, yn ei, fi tiach na chéile, egi locht brwach damara, sa grumpan, a di garwn rŵ, agus tisbantas, ac a bod chyn gwchoed gwn chiardiach, agus gwn feintal, a fi'n Ian agus fi neart ceol ac ab frysyn y chyn yn ein nad ychwam siarad agus lawd me le rhaid gyda ddiam fi'n sy'n festl agus frysyn lys y ddiam ta gobaid o'n ydasoch Michelle Larkin a Sean of Eistyn
2: Tá lebethe conners inniuh agus music agus few songs agus country band an se
3: Wel at y ceol
2: Smile at my ceol, ie
3: Cynnwys ceol sawr let ynddyr
2: Hordin agus dó hulhort.
3: Mae'n atholi chi'n o'ch iawn. Ta, cwyd i gwrdd pectiw i agos rwnd i'n gwlad o'r crofft ysdyn siohed y mal ag i bint hwani o'n ysyn y mian?
2: Mian, ie. Agos yn art room, to.
3: Cefyn sy'n mwyn mal i ni?
2: Hwyl yn gwrdd agos siochtyn all the staff on.
3: Agos hala o des, ydych chi'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud
2: i'n gwneud i'n gwneud
3: Agus a chraic teag ta brin te agus disgwys ca cwy bilis ysgol a hwrt agai.
2: Ta, that's today actually, ta.
3: Agus gwaelio teo ha, fi tis ydys y cain tân y linia di reidi o fi, eich tu'n gymwch ta snaf, o tu snaf o gwni wol?
2: A, ta. Every Wednesday, leisio'n ant, ta mae snaf yn leisio'n ant, ta.
3: Agus mi'n tu'n goleg cymwrt ys?
2: Ta, competition, ie. Gwni on, ie.
3: Grwt wala sy'n ysgol a gaidid?
2: Yes, I won the medals, ie.
3: Ach, bwynt yw'n sos, a sylwyd yw'n ydw?
2: Ta, sos sy'n ymwneud yn ymwneud, ta.
3: Agus pys y chraic ti agos taim agi?
2: Ta, sy'n ymwneud crac o'n ta, ie.
3: Wyt yw'n gwneud am, sy'n ymwneud bod os dwi'n ddech?
2: Ta, yn bod yn ymwneud, ta.
3: A fair play, gait.
4: Mysio, Pader MacDonald, agos beth yma gobyr go GRETB, ach tam ac wedi ddech gydyn o brawyr y carnacht, na So I dem lena nu as was bin mo di na says kursi begal na lad fri di tachten na lad bin so pale ob ta shed ta dini so sle down syndrome of this ADHD is with the integration I was bin mo di gara ba di na says near na begal ob trial was had bid to gmach seal ni stasha akuhein khola la Dyna mwyd be mwyd gair wrdd i chi'n si yna. Rwy'n i berg ddeffrw le, iad o hwyr tamach le, iad o chwyr y cans le chi, iad o chwyr tamach masg na deini agos rwyd i'r egwysion. Sian sai sobr i fi'n sawn. Dyl o'n, fi'n siodd y ple le dromiacht. agus bainte dán spríise. So it's in Edimort, social farming, he's Mike Holland. So